0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
2: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
4: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Souboje. Česko, Maďarsko.
2: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj. A to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli.
5: I open my life to him and he does this.
2: Dějina zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů.
6: What have you done?
7: Make a wish.
2: No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
1: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
2: Mějte se hezky a užijte si léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock.
0: Skyrock.
8: Melodický rok? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. srpen se Skyrokem.
2: Na podzim roku 1897 dorazil mladý socialista ze San Francisca Jack London spolu se svým přítelem Meritem Sloperem do Skagwaye na Aljašce. Na začátek nejobtížnější ze všech cest do města Dawson a na téměř neprozkoumané kanadské území Yukonu. Bylo to v době, kdy svět zachvátila zlatá horečka na Klondajku.
1: Takovýto příběh jako známý spisovatel prožívají desítky tisíc lidí na konci minulého století. Masovou migraci za blištivým kovem startuje jeho nález 16. srpna 1896. S bohatstvím bychom si mohli spojit i krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Tato ikona světové hudby nás opouští 16. srpna 1977. Mnoho fanoušků věří, že smrt byla pouze fingovaná a hvězda žije někde v ústraní. Lékařská zpráva však uvádí jako příčinu smrti selhání srdce v důsledku nadváhy a nezodpovědné konzumace stimulantů. Nakonec vzpomínka na jeden z největších metalových festů Monsters of Rock. První se koná 16. srpna 1980 za účasti headlinerů Rainbow, doprovázených Judas Priest, Scorpions, April Wine, Saxon, Riot a Touch. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
2: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
4: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Suboj. Česko, Maďarsko.
2: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli. I open my life to him and he does this. Děj nás zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
1: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
2: Mějte se hezky a užijte si léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
5: Skyrock.
0: Skyrock.
5: Baví nás, baví vás. I v neděli.
0: Skyrock.
5: Nejlepší rockový výběr.

0: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Posloucháte zprávy? Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
2: Olomouc aktuálně.
1: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
0: Sport.
1: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, klimatizace je váš nejlepší kámoš a žaluzie, jak by smet. Býci, aspoň se polejte studenou vodou, to se taky počítá. Blíženci, nejradši byste strávili víkend v plavkách na koupáku. Radci, vemte celou svoji rodinu a schovejte se do stínu. Lvi, bacha, ať si nespálíte hřívu, pomůže mokrý ručník. Pany, hlavně nic neuklízejte, zbytečně se zapotíte. Váhy, dejte si dvojitou zmrzku nebo ledovou kávu. Štíři, zkuste se zavřít do nějaké temné komory a nevylézejte. Střelci, vy zase chcete skočit rovnou do ledničky. Kozorozi, už teď si naplánujte zimní dovolenou, která bude plná sněhu. Vodnáři, řešte jen to, kolik tříště si dáte do své letní limonády a co mi ryby. Všechny naše cesty od tomto víkendu vedou do sprchy a nebo na bazén.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Všichni víme, že v horku musíme hodně pít, jenže čistá voda nás začne po pár dnech nudit. Na pláži i u bazénu. Jak naše tělo přimět, abychom tu obyčejnou vodu pili s chutí? Udělejte si vlastní letní drink. Do čbánu s vodou přihoďte nakrájenou okurku a pár lístků máty, anebo plátky citrónu a rozmražených jahod. Kousek ovoce vodu příjemně ovoní a osvěží, aniž byste do sebe cpali zbytečný cukr z limonád. A ještě přidáme malý tip. Zamrazte si do tvořítek na led kuličky vína nebo borůvky. Vypadá to skvěle a nápoj to ochladí bez naředění. Tak to vyzkoušejte a dál si s námi užívejte tu největší koncentraci letních hitů.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
3: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
2: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
3: To je playlist na Skyroku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.
4: Hey, Bernard?
5: Yeah, baby.
4: Baby, you got your guitar with you?
5: I believe I do.
4: Now let's get on down and talk about the blues.
5: Let's play the blues, sweetheart.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci, stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
3: Olomoucký kraj aktuálně.
4: Velké losiny v pátek hostily vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2026. Zástupci vítězných obcí si s rukou pořadatelů převzali ocenění za rozvoj komunitního života, péči o památky i krajinu. Hlavní cenu a zlatou stuhu pro absolutního vítěze Olomouckého kraje si odnesli právě domácí velké losiny. Modrou stuhu za společenský život získali Charváty a bílou stuhu za práci s mládeží Němčice nad Hanou. Všem oceněným obcím gratulujeme.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Míč se už nebude odrážet pokaždé jinak. V Blanenské sportovní hale totiž právě teď mění starou podlahu za zbrusu nové sportovní PVC. Rekonstrukce poběží až do konce srpna, aby bylo vše připraveno na novou sezónu. Perfektního povrchu pro tréninky i zápasy se tak brzy dočkají stovky místních sportovců.
0: Sport.
4: Fotbalisté Olomouce slaví další úspěch, ve čtvrtém kole první ligy totiž porazili Slovácko 2-1. Hanáci si tak z Uherského Hradiště odvážejí už druhou venkovní výhru v řadě. Základ pro tento cenný tříbodový zisk položili úspěšnými trefami už na konci prvního poločasu.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Po několika dnech sucha to vypadá, že by nám mohlo i zapršet. V průběhu odpoledne by dnes mohly ojediněle spadnout nějaké ty dešťové kapky. V pondělí už by mělo zapršet na celém území Hané. Někde se nám dokonce mohou objevit i bouřky. Meteorologové slibují 2 až 15 mm srážek. Při bouřce i více. Ojediněle přeháňky hlásí počasí i na úterý a středu. Výstraha před rizikem požárů ale stále trvá. Odborníci doporučují nezapalovat otevřený oheň v přírodě.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme chtít parkovat v Olomouci, nezapomeneme na omezení stání v ulicích Klimeckého, Jánského, Hejrovského a taky Komenského. Dnes i zítra počítáme při plánování cesty s možným zdržením kvůli údržbě dálnice D46, a to v úseku Vyškov-Drysice. Pravý jízdní pruh bude kvůli opravám zítra uzavřený na D1 u exitu Lipník-Trnávka ve směru na Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Do konce roku zbývá 137 dní, máme 16. srpna. K svátku dnes přejeme všem Jáchymům, a to i tomu ze slavného filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.
2: Prosím, hvězdička! Hvězdička znamená úspěch! Puntík neúspěch! Nude ošidná a pozor, křížek! Křížek je váš kritický den!
1: Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec a dabér Jan Vondráček a taky písničkář Xindl X, 68 let slaví Madonna a 72 pak režisér James Cameron. Ten natočil takové kultovní filmy, jako je Titanic, Terminátor nebo třeba Avatar. Připomínáme si taky Mezinárodní den geocachingu, Světový den klobásy a Světový den včel. Ať je vaše dnešní neděle 16. srpna bzvadná, to vám přeje celý náš rádiový tým.
3: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Skyrock.
11: Skyrock.

Hana Skyrock. Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních.

0: kombinací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
0: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irina Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
0: Děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď začínají zprávy. Závod v cestování, no i takový existuje. Jmenuje se Rail Tour a tento ročník bude startovat v Olomouci 17. srpna od Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Několika člené týmy musí v závodu během 5 dnů dobít co nejvíce kontrolních bodů po České republice. Přesouvat se ale mohou pouze pěšky nebo pomocí kolejových dopravních prostředků. Závodníci tak musí skloubit rychlost a efektivní plánování. Podrobnosti o tom má report.cz. Město Kroměříž začne na konci prázdnin opravovat plot u Vážanského domova pro seniory. Nové oplocení s betonovou podezdívkou má areál spolehlivě ochránit i před případnou stoletou vodou. Radnice tak reaguje na zkušenosti z roku 2024, kdy právě tuto lokalitu zasáhly velké záplavy. V pondělí se po 2týdenním volnu vracejí do práce ministři české vlády. Premiér Andrej Babiš určil jako hlavní téma zasedání boj se suchem. Členy kabinetu navíc čekají i tradiční debaty o státním rozpočtu na příští rok.
0: Sport.
2: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na mistrovství Evropy 4. místo. Novinářům po svém závodě přiznala, že doplatila na příliš rychlou úvodní 200. Kvůli přepálenému startu jí totiž v samotném závěru chyběly potřebné síly.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Po dnešních tropických teplotách, kdy teplotní maxima hlásí až 36 stupňů, nás v následujícím týdnu čeká příjemné ochlazení. V pondělí nám rtuť teploměru vyleze nejvýše na 20 až 24 stupňů, v úterý čekáme podobné teploty, ve středu naměříme maximálně 25 až 29. Zlepšit by se nám měla i biozátěž. Zatímco o víkendu byla na 3., tedy nejhorším stupni, v pondělí by se měla zlepšit na 2, ve středu dokonce na 1.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, a to i v horkém počasí. Sedáte do rozpáleného auta a venku je 30 stupňů. Máme pro vás několik tipů, jak si udělat jízdu pohodlnější. Nejdřív otevřeme všechna okna a necháme horký vzduch vyfoukat. Až po pár metrech je zavřeme a pustíme klimu. Pamatujeme na zlaté pravidlo, rozdíl oproti venkovní teplotě by neměl být větší než 5 až 7 stupňů. V tropických třicítkách se tak vyplatí držet teplotu v autě kolem 23, abychom při vystoupení nedostali pořádný teplotní šok. Přejeme vám pohodovou jízdu a žádné horké chvilky za volantem.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. srpen se Skyrokem.
2: Na podzim roku 1897 dorazil mladý socialista ze San Francisca Jack London spolu se svým přítelem Meritem Sloperem do Skagwaye na Aljašce na začátek nejobtížnější ze všech cest do města Dawson a na téměř neprozkoumané kanadské území Yukonu. Bylo to v době, kdy svět zachvátila zlatá horečka na Klondajku.
1: Takovýto příběh jako známý spisovatel prožívají desítky tisíc lidí na konci minulého století. Masovou migraci za blištivým kovem startuje jeho nález 16. srpna 1896. S bohatstvím bychom si mohli spojit i krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Tato ikona světové hudby nás opouští 16. srpna 1977. Mnoho fanoušků věří, že smrt byla pouze fingovaná a hvězda žije někde v ústraní. Lékařská zpráva však uvádí jako příčinu smrti selhání srdce v důsledku nadváhy a nezodpovědné konzumace stimulantů. Nakonec vzpomínka na jeden z největších metalových festů Monsters of Rock. První se koná 16. srpna 1980 za účasti headlinerů Rainbow, doprovázených Judas Priest, Scorpions, April Wine, Saxon, Riot a Touch. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Luskni CZ.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Cesta za poznáním tentokrát nasměrujeme za Švédama na Přerovsko. Název Přistavlke nandete na mapě České republiky v nekolekerým vedání, ale kousek od Přerova jsou jenom jedné. Místo, které se chystáme objevit, je vejškový opevnění sídliště Švédský šance. Samotné označení sice odkazuje na 30-letou válku, ale podle zbytku staveb toť bylo až někde v 10. století pozdní slovanské hradiště. Nebyla to teda asi náhoda, že v roku 1643 generál Tortenson si toť odělal opěrný bod pro ležení švédských vojsk, který měl toho dobu hlavní tábor vedle v Horní Moštěnice. Na návrší kousek od Přistavlckého zámku jsou zbytky valů a příkopů. Je to jenom taková rekreační vakusávačka, ale chvilko pobyt v Přistavlkách není od věce.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Dopravní podnik města Olomouce startuje v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Novinka se nejprve objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech. Do přelomu srpna a září pak dopravce osadí terminály všechna svoje vozidla. Možnost nákupu papírových jízdenek nebo platby přes SMS a mobilní aplikaci zůstává i nadále zachována. Moderní péče o pacienty v kroměřížské nemocnici. V říjnu se tu otevře nový urgentní příjem chirurgie. Přístavba urgentu přišla Zlínský kraj na asi 200 milionů korun. Vybavení si nemocnice pořídí z vlastních zdrojů a dotací, píše Deník. Zajímá vás, kde Češi nejčastěji nacházejí lásku? Téměř čtvrtina zadaných se seznámila díky společným přátelům, ale velmi často jiskra přeskočí i v práci nebo na seznamkách. Naopak sociální sítě a společné koníčky lidi v Česku svádějí dohromady jen překvapivě vzácně. Sport. Fotbalisté Kroměříže nezvládli úvod zápasu a ve čtvrtém kole šance Národní ligy podlehli doma Jihlavě 0-4. Hosté rozhodli už v první čtvrt hodině, kdy se rychle trefili Lacko a Čermák. Hanáci sice po přestávce zabrali a Holík dokonce razítkoval břevno, gól z toho ale nebyl. Jihlava pak z nekompromisních brejků přidala další dva zásahy a odváží si domů plný počet bodů. Počasí.
3: Víme, jak bude. V pondělí čekáme převážně velkou oblačnost. Od západu přijdou postupně na většinu hané dešťové mraky. Místy dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 a 24 stupni. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterní oblohu taky zahalí hlavně mraky, ty se nám ale sem tam mohou rozestoupit na polojasno. Lokálně se může objevit přehánka. Teplota by měla být stejná jako v pondělí. Alergici, právě nám probíhá sezóna pilu travin a byly jako jsou kukuřice, tomka, šťovík nebo třeba srha. Začíná nám taky sezóna ambrozie.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Bouračka osobáku s motorkou komplikuje dopravu na Prostějovsku u Žešovského hřbitova. Průjezd je ale s opatrností možný. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pomáhají a chrání na D1 na exitu Hulín, stojí taky v Mohelnici v ulici Třebovská, potkat je můžeme v Kroměříži v ulici Nádražní a taky ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě průkopnická folkroková kapela z 60. let. To jsou Birds. Birds s tvrdým I. Ti ovlivnili zejména dění na kalifornské folkrokové scéně. Skupina vznikla v roce 1964.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Birds jsou všeobecně považováni za průkopníky folk roku, psychedelického roku a country roku. Dalo by se říct, že dosáhli okamžitého úspěchu s cover verzí písničky od Boba Dylana Mr. Tambourine Man. Ta se stala vlastně hitem číslo jedna a často se jí připisuje zásluha na zahájení folk rokového hnutí.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: My si ovšem dáme dneska něco jiného. Je tady song o tom, že bychom radši měli jít přes údolí pod posvátnou horu. Měli bychom se toulat lesem a koupat se v legendární fontáně. Nenarodil jsem se, abych jenom někoho následoval. Přesně o tom zpívají Birds. Wasn't born to follow. Na Skyrocku v naší rokové abecedě právě teď.

0: DPH, pryč DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks, buďte in.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Máte volno v diáři a nevíte, co podniknout? Na našich vlnách víme, kam vyrazit. Co třeba výlet do olomoucké zoo na kopečku? Až do konce srpna tady navíc vrčí velká letní soutěž o nejhezčí mládě. Více najdeme na webu zoo-olomouc.cz. O tomto víkendu nám taky finišuje olomoucké shakespearovské léto. Na závěr nám divadlo Tramtárie zahraje hru Kabaret nahatý Shakespeare 2 v olomouckém letňáku. Díla slavných malířů, jako jsou Dálí, Picasso nebo třeba Miro, vystavuje zámek v Holešově. Prohlédneme si je tady až do 30. srpna. V dnešním teple se taky můžeme vyrazit vykoupat do přírodní vody, třeba na olomoucké Poděbrady, na Náklo nebo Plumlov. Akváč nás láká v Olomouci, Šternberku nebo Prostějově, koupaliště na nás čeká v Bělkovicích, Litovli nebo třeba Holešově. Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
1: Skyrock.

0: Living in a no-horse country town.
1: Baví nás bavit vás. I v neděli.
2: Skyrock. Nejlepší rockový výběr.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. Tu bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna. Sobotní grilování v Horním Lapači na Kroměřížsku se pořádně prodražilo, odletující jiskra tam totiž zapálila tůje a způsobila škodu za 650 tisíc korun. Kvůli velkému suchu a hrozbě, že se plameny rychle rozšíří na okolní domy, museli hasiči vyhlásit dokonce druhý stupeň požárního poplachu. Ve slovenských horách bohužel přibývá zraněných a vyčerpaných turistů. V nelichotivých statistikách zásahů tamní horské služby navíc návštěvníci z Česka obsadili hned třetí místo. Až tedy vyrazíte na túru, nepodceňujte rizika, ať nepřiděláte záchranářům zbytečnou práci.
0: Sport.
2: Americká plavkyně Kate Douglasová předvedla na panpacifickém šampionátu v Kalifornii rekordní podívanou. Na 50C volným způsobem posunula světový rekord hned dvakrát během jediného dne. Nejprve v rozplavbách dohmátla v čase 23,49 a ve finále svůj vlastní výkon ještě vylepšila na fantastických 23,19 sekund. Pětinásobná olympijská medailistka tak ovládla kraulový sprint v novém světovém maximu.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu, to je pronostika na tento měsíc. Podle ní by nás bílé Vánoce rozhodně nečekaly. Houby totiž nejsou a podle odborníků dokonce prázdnin ani nebudou. Může za to horké a suché počasí. Dnes máme mít 32 až 36 stupňů, na horách je trochu chladněji, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 28. Meteorologové varují před silnou zátěží teplem. Citlivější jedinci by na sebe měli být opatrní. Všichni bychom pak měli dostatečně pít a snažit se fyzickou aktivitu nechávat až na večer, kdy se teploty sníží.
4: Vaše tělo a mysl volá.
5: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Údržbové práce stále probíhají na D35 na okruhu Olomouce za exitem Olomouc-Slavonín ve směru na Lipník. Při plánování cesty počítáme s uzavřeným exitem Prostějov centrum na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc. Objízdná trasa je vedená z předchozího exitu Držovice. Na práci na silnici si dáme pozor taky při projíždění na D1 na trase Přerov-Ostrava za exitem Bělotín. Přejeme vám příjemnou cestu.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. srpen se Skyrokem.
2: Na podzim roku 1897 dorazil mladý socialista ze San Francisca Jack London spolu se svým přítelem Meritem Sloperem do Skagwaye na Aljašce na začátek nejobtížnější ze všech cest do města Dawson a na téměř neprozkoumané kanadské území Yukonu. Bylo to v době, kdy svět zachvátila zlatá horečka na Klondajku.
1: Takovýto příběh jako známý spisovatel prožívají desítky tisíc lidí na konci minulého století. Masovou migraci za blištivým kovem startuje jeho nález 16. srpna 1896. S bohatstvím bychom si mohli spojit i krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Tato ikona světové hudby nás opouští 16. srpna 1977. Mnoho fanoušků věří, že smrt byla pouze fingovaná a hvězda žije někde v ústraní. Lékařská zpráva však uvádí jako příčinu smrti selhání srdce v důsledku nadváhy a nezodpovědné konzumace stimulantů. Nakonec vzpomínka na jeden z největších metalových festů Monsters of Rock. První se koná 16. srpna 1980 za účasti headlinerů Rainbow, doprovázených Judas Priest, Scorpions, April Wine, Saxon, Riot a Touch. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock.
8: Skyrock.
5: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Letní servis na Skyroku. Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
1: Melodický rok.
2: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci, stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
3: Olomoucký kraj aktuálně.
4: Velké losiny v pátek hostily vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2026. Zástupci vítězných obcí si z rukou pořadatelů převzali ocenění za rozvoj komunitního života, péči o památky i krajinu. Hlavní cenu a zlatou stuhu pro absolutního vítěze Olomouckého kraje si odnesli právě domácí velké losiny. Modrou stuhu za společenský život získali Charváty a bílou stuhu za práci s mládeží Němčice nad Hanou. Všem oceněným obcím gratulujeme.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Míč se už nebude odrážet pokaždé jinak. V Blanenské sportovní hale totiž právě teď mění starou podlahu za zbrusu nové sportovní PVC. Rekonstrukce poběží až do konce srpna, aby bylo vše připraveno na novou sezónu. Perfektního povrchu pro tréninky i zápasy se tak brzy dočkají stovky místních sportovců.
0: Sport.
4: Fotbalisté Olomouce slaví další úspěch, ve čtvrtém kole první ligy totiž porazili Slovácko 2-1. Hanáci si tak z Uherského Hradiště odvážejí už druhou venkovní výhru v řadě. Základ pro tento cenný tříbodový zisk položili úspěšnými trefami už na konci prvního poločasu.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Po několika dnech sucha to vypadá, že by nám mohlo i zapršet. V průběhu odpoledne by dnes mohly ojediněle spadnout nějaké ty dešťové kapky. V pondělí už by mělo zapršet na celém území Hané. Někde se nám dokonce mohou objevit i bouřky. Meteorologové slibují 2 až 15 mm srážek. Při bouřce i více. Ojediněle přehánky hlásí počasí i na úterý a středu. Výstraha před rizikem požárů ale stále trvá. Odborníci doporučují nezapalovat otevřený oheň v přírodě.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme chtít parkovat v Olomouci, nezapomeneme na omezení stání v ulicích Klimeckého, Jánského, Hejrovského a taky Komenského. Dnes i zítra počítáme při plánování cesty s možným zdržením kvůli údržbě dálnice D46, a to v úseku Vyškov-Drysice. Pravý jízdní pruh bude kvůli opravám zítra uzavřený na D1 u exitu Lipník-Trnávka ve směru na Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: i čas na chvilku klidu. Máme radost, že k dnešnímu svátečnímu obědu posloucháte naše vysílání. Už za chvíli se spolu podíváme do kalendáře a zjistíme, kdo dneska slaví svátek i jaké zajímavosti se k dnešnímu datu vážou. Ještě v této hodince v našem kalendáriu přejeme vám dobrou chuť k obědu a parádní relax.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Rádio Hana Skyrock.
4: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium.
1: Do konce roku zbývá 137 dní, máme 16. srpna. K svátku dnes přejeme všem Jáchymům, a to i tomu ze slavného filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.
2: Prosím, hvězdička! Hvězdička znamená úspěch! Puntík neúspěch! Nude ošidná a pozor, křížek! Křížek je váš kritický den!
1: Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec a dabér Jan Vondráček a taky písničkář Xindl X, 68 let slaví Madonna a 72 pak režisér James Cameron. Ten natočil takové kultovní filmy, jako je Titanic, Terminátor nebo třeba Avatar. Připomínáme si taky Mezinárodní den geocachingu, Světový den klobásy a Světový den včel. Ať je vaše dnešní neděle 16. srpna bzvadná, to vám přeje celý náš rádiový tým.

0: také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď začínají zprávy. Závod v cestování, no i takový existuje. Jmenuje se Rail Tour a tento ročník bude startovat v Olomouci 17. srpna od Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Několika člené týmy musí v závodu během 5 dnů dobít co nejvíce kontrolních bodů po České republice. Přesouvat se ale mohou pouze pěšky nebo pomocí kolejových dopravních prostředků. Závodníci tak musí skloubit rychlost a efektivní plánování. Podrobnosti o tom má Report.cz. Město Kroměříž začne na konci prázdnin opravovat plot u Vážanského domova pro seniory. Nové oplocení s betonovou podezdívkou má areál spolehlivě ochránit i před případnou stoletou vodou. Radnice tak reaguje na zkušenosti z roku 2024, kdy právě tuto lokalitu zasáhly velké záplavy. Pondělí se po dvoutýdenním volnu vracejí do práce ministři české vlády. Premiér Andrej Babiš určil jako hlavní téma zasedání boj se suchem. Členy kabinetu navíc čekají i tradiční debaty o státním rozpočtu na příští rok. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na mistrovství Evropy 4. místo. Novinářům po svém závodě přiznala, že doplatila na příliš rychlou úvodní dvoustovku. Kvůli přepálenému startu jí totiž v samotném závěru chyběly potřebné síly. Počasí.
2: Víme, jak bude. Po dnešních tropických teplotách, kdy teplotní maxima hlásí až 36 stupňů, nás v následujícím týdnu čeká příjemné ochlazení. V pondělí nám rtuť teploměru vyleze nejvýše na 20 až 24 stupňů. V úterý čekáme podobné teploty, ve středu naměříme maximálně 25 až 29. Zlepšit by se nám měla i biozátěž. Zatímco o víkendu byla na 3., tedy nejhorším stupni, v pondělí by se měla zlepšit na 2, ve středu dokonce na 1.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
2: Víme, jak si jezdí tady, a to i v horkém počasí. Sedáte do rozpáleného auta a venku je 30 stupňů. Máme pro vás několik tipů, jak si udělat jízdu pohodlnější. Nejdřív otevřeme všechna okna a necháme horký vzduch vyfoukat. Až po pár metrech je zavřeme a pustíme klimu. Pamatujeme na zlaté pravidlo, rozdíl oproti venkovní teplotě by neměl být větší než 5 až 7 stupňů. V tropických třicítkách se tak vyplatí držet teplotu v autě kolem 23, abychom při vystoupení nedostali pořádný teplotní šok. Přejeme vám pohodovou jízdu a žádné horké chvilky za volantem.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

0: Nedělní poledne přechází v klidné odpoledne a my pokračujeme v té nejlepší hudební jízdě. Díky, že jste s námi a ladíte tohle rádio. Brzy vám nabídneme zajímavý rozhovor s naším hostem, tak nikam neodcházejte. Přejeme vám, ať je vaše dnešní neděle přesně podle vašich představ a plná dobré nálady.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
8: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
2: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
4: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Souboje. Česko, Maďarsko.
2: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Dafoem v hlavní roli. I open my life to him and he does this. Dějina zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
1: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
2: Mějte se hezky a užijte si léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
5: Skyrock. Dicinky rock. Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv.
3: Dopravní podnik města Olomouce startuje v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Novinka se nejprve objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech. Do přelomu srpna a září pak dopravce osadí terminály všechna svoje vozidla. Možnost nákupu papírových jízdenek nebo platby přes SMS a mobilní aplikaci zůstává i nadále zachována.
2: Moderní péče o pacienty v kroměřížské nemocnici. V říjnu se tu otevře nový urgentní příjem chirurgie. Přístavba urgentu přišla Zlínský kraj na asi 200 milionů korun. Vybavení si nemocnice pořídí z vlastních zdrojů a dotací, píše Deník. Zajímá vás, kde Češi nejčastěji nacházejí lásku? Téměř čtvrtina zadaných se seznámila díky společným přátelům, ale velmi často jiskra přeskočí i v práci nebo na seznamkách. Naopak sociální sítě a společné koníčky lidi v Česku svádějí dohromady jen překvapivě vzácně.
0: Sport.
3: Fotbalisté Kroměříže nezvládli úvod zápasu a ve čtvrtém kole šance Národní ligy podlehli doma Jihlavě 0-4. Hosté rozhodli už v první čtvrt hodině, kdy se rychle trefili Lacko a Čermák. Hanáci sice po přestávce zabrali a Holík dokonce razítkoval břevno, gól z toho ale nebyl. Jihlava pak z nekompromisních brejků přidala další dva zásahy a odváží si domů plný počet bodů.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. V pondělí čekáme převážně velkou oblačnost. Od západu přijdou postupně na většinu hané dešťové mraky. Místy dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 a 24 stupni. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterní oblohu taky zahalí hlavně mraky, ty se nám ale sem tam mohou rozestoupit na polojasno. Lokálně se může objevit přeháňka. Teplota by měla být stejná jako v pondělí. Alergici, právě nám probíhá sezóna pilu travin a byly jako jsou kukuřice, tomka, šťovík nebo třeba srha. Začíná nám taky sezóna ambrozie.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se autem na dovolenou z půjčovny nebo třeba z rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc. Dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin. SPZ-ku si raz dva zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.
6: People talking but they just don't know what's in my heart and why I love you so.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

Nedělní odpoledne si přímo říká o nohy nahoře a dobré pití v ruce. Jsme moc rádi, že si tenhle pohodový čas krátíte právě s námi. Za chvíli probereme témata, o kterých se aktuálně nejvíce píše a mluví na regionálních webech. Ještě předtím pro vás ale máme několik parádních pecek. Prožijte dnešní odpoledne v naprostém klidu a pohodě.

0: Nápoj za 49,90 a proud obrať proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
5: Skyrock. Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
6: Největší hity 80. a 90. let.
5: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
6: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritním.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách vám chceme šetřit čas. Pročetli jsme pro vás regionální zprávy a máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. I během letních prázdnin probíhá úklid silnic. Blokové čištění vyžaduje po řidičích, aby si přeparkovali svá vozidla, aby mohlo čištění proběhnout co nejefektivněji. Report.cz nám přináší seznam ulic a lokalit, kde bude čištění probíhat v Olomouckém kraji. Jedna z hlavních hudebních událostí šumperského léta se blíží. V pátek 21. srpna se v Pavlínině dvoře uskuteční 18. ročník oblíbeného festivalu Revival Invaze. Letos si šumperské publikum podmaní Elvis Presley, U2 a Ozzy Osbourne z Black Sabbath. Více o festivalu najdeme na šumperském reji. Ulice Palackého v Přerově už je průjezdná. Obě zastávky hromadné dopravy v Palackého ulici začnou být obsluhovány od pondělí. Píše to město Přerov na svém webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. Tu bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna. Sobotní grilování v Horním Lapači na Kroměřížsku se pořádně prodražilo, odletující jiskra tam totiž zapálila tůje a způsobila škodu za 650 tisíc korun. Kvůli velkému suchu a hrozbě, že se plameny rychle rozšíří na okolní domy, museli hasiči vyhlásit dokonce druhý stupeň požárního poplachu. Ve slovenských horách bohužel přibývá zraněných a vyčerpaných turistů. V nelichotivých statistikách zásahů tamní horské služby navíc návštěvníci z Česka obsadili hned třetí místo. Až tedy vyrazíte na túru, nepodceňujte rizika, ať nepřiděláte záchranářům zbytečnou práci.
0: Sport.
2: Americká plavkyně Kate Douglasová předvedla na panpacifickém šampionátu v Kalifornii rekordní podívanou. Na 50C volným způsobem posunula světový rekord hned dvakrát během jediného dne. Nejprve v rozplavbách dohmátla v čase 23,49 a ve finále svůj vlastní výkon ještě vylepšila na fantastických 23,19 sekund. Pětinásobná olympijská medailistka tak ovládla kraulový sprint v novém světovém maximu.
0: Počasí.
3: Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu, to je pronostika na tento měsíc. Podle ní by nás bílé Vánoce rozhodně nečekaly. Houby totiž nejsou a podle odborníků do konce prázdnin ani nebudou. Může za to horké a suché počasí. Dnes máme mít 32 až 36 stupňů, na horách je trochu chladněji, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 28. Meteorologové varují před silnou zátěží teplem. Citlivější jedinci by na sebe měli být opatrní. Všichni bychom pak měli dostatečně pít a snažit se fyzickou aktivitu nechávat až na večer, kdy se teploty sníží.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Údržbové práce stále probíhají na D35 na okruhu Olomouce za exitem Olomouc-Slavonín ve směru na Lipník. Při plánování cesty počítáme s uzavřeným exitem Prostějov centrum na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc. Objízdná trasa je vedená z předchozího exitu Držovice. Na práci na silnici si dáme pozor taky při projíždění na D1 na trase Přerov-Ostrava za exitem Bělotín. Přejeme vám příjemnou cestu.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

0: posíláme další dávku skvělé muziky. Velké díky za to, že nás posloucháte. Jestli právě přemýšlíte, jak strávit zbytek dnešního volna, zůstaňte s námi, protože vám přineseme bezva inspiraci na skvělé akce. Přejeme vám parádní odpoledne plné úsměvů.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den. The doors

0: Máte volno v diáři a nevíte, co podniknout? Na našich vlnách víme, kam vyrazit. Co třeba výlet do olomoucké zoo na kopečku? Až do konce srpna tady navíc frčí velká letní soutěž o nejhezčí mládě. Více najdeme na webu zoo-olomouc.cz. O tomto víkendu nám taky finišuje olomoucké Shakespeareovské léto. Na závěr nám divadlo Tramtárie zahraje hru Kabaret nahatý Shakespeare 2 v olomouckém letňáku. Díla slavných malířů, jako jsou Dálí, Picasso nebo třeba Miro, vystavuje zámek v Holešově. Prohlédneme si je tady až do 30. srpna. V dnešním teple se taky můžeme vyrazit vykoupat do přírodní vody, třeba na olomoucké Poděbrady, na Náklo nebo Plumlov. Akváč nás láká v Olomouci, Šternberku nebo Prostějově, koupaliště na nás čeká v Bělkovicích, Litovli nebo třeba Holešově. Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Baví nás bavit vás.
2: I v neděli.
1: Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

0: jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci, stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Velké losiny v pátek hostily vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2026. Zástupci vítězných obcí si z rukou pořadatelů převzali ocenění za rozvoj komunitního života, péči o památky i krajinu. Hlavní cenu a zlatou stuhu pro absolutního vítěze Olomouckého kraje si odnesli právě domácí velké losiny. Modrou stuhu za společenský život získali Charváty a bílou stuhu za práci s mládeží Němčice nad Hanou. Všem oceněným obcím gratulujeme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Míč se už nebude odrážet pokaždé jinak. V Blanenské sportovní hale totiž právě teď mění starou podlahu za zbrusu nové sportovní PVC. Rekonstrukce poběží až do konce srpna, aby bylo vše připraveno na novou sezónu. Perfektního povrchu pro tréninky i zápasy se tak brzy dočkají stovky místních sportovců.
0: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce slaví další úspěch, ve čtvrtém kole první ligy totiž porazili Slovácko 2-1. Hanáci si tak z Uherského Hradiště odvážejí už druhou venkovní výhru v řadě. Základ pro tento cenný tříbodový zisk položili úspěšnými trefami už na konci prvního poločasu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Po několika dnech sucha to vypadá, že by nám mohlo i zapršet. V průběhu odpoledne by dnes mohly ojediněle spadnout nějaké ty dešťové kapky. V pondělí už by mělo zapršet na celém území Hané. Někde se nám dokonce mohou objevit i bouřky. Meteorologové slibují 2 až 15 mm srážek. Při bouřce i více. Ojediněle přehánky hlásí počasí i na úterý a středu. Výstraha před rizikem požáru ale stále trvá. Odborníci doporučují nezapalovat otevřený oheň v přírodě.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme chtít parkovat v Olomouci, nezapomeneme na omezení stání v ulicích Klimeckého, Jánského, Hejrovského a taky Komenského. Dnes i zítra počítáme při plánování cesty s možným zdržením kvůli údržbě dálnice D46, a to v úseku Vyškov-Drysice. Pravý jízdní pruh bude kvůli opravám zítra uzavřený na D1 u exitu Lipník-Trnávka ve směru na Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Nedělní podvečer se pomalu blíží a my vám do sluchátek posíláme nejlepší muziku pro čistou hlavu. Díky, že jste s námi. Než se víkend překlopí do finále, nabídneme vám ještě v této hodince praktické letní rady, které vám usnadní život. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený podvečer.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.
4: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: letní servis na Skyroku.
1: Slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit. Pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď začínají zprávy. Závod v cestování, no i takový existuje. Jmenuje se Rail Tour a tento ročník bude startovat v Olomouci 17. srpna od Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Několika člené týmy musí v závodu během 5 dnů dobít co nejvíce kontrolních bodů po České republice. Přesouvat se ale mohou pouze pěšky nebo pomocí kolejových dopravních prostředků. Závodníci tak musí skloubit rychlost a efektivní plánování. Podrobnosti o tom má Report.cz. Město Kroměříž začne na konci prázdnin opravovat plot u Vážanského domova pro seniory. Nové oplocení s betonovou podezdívkou má areál spolehlivě ochránit i před případnou stoletou vodou. Radnice tak reaguje na zkušenosti z roku 2024, kdy právě tuto lokalitu zasáhly velké záplavy. V pondělí se po 2týdenním volnu vracejí do práce ministři české vlády. Premiér Andrej Babiš určil jako hlavní téma zasedání boj se suchem. Členy kabinetu navíc čekají i tradiční debaty o státním rozpočtu na příští rok. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na mistrovství Evropy 4. místo. Novinářům po svém závodě přiznala, že doplatila na příliš rychlou úvodní 200. Kvůli přepálenému startu jí totiž v samotném závěru chyběly potřebné síly.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Po dnešních tropických teplotách, kdy teplotní maxima hlásí až 36 stupňů, nás v následujícím týdnu čeká příjemné ochlazení. V pondělí nám rtuť teploměru vyleze nejvýše na 20 až 24 stupňů, v úterý čekáme podobné teploty, ve středu naměříme maximálně 25 až 29. Zlepšit by se nám měla i biozátěž. Zatímco o víkendu byla na 3., tedy nejhorším stupni, v pondělí by se měla zlepšit na 2, ve středu dokonce na 1.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, a to i v horkém počasí. Sedáte do rozpáleného auta a venku je 30 stupňů. Máme pro vás několik tipů, jak si udělat jízdu pohodlnější. Nejdřív otevřeme všechna okna a necháme horký vzduch vyfoukat. Až po pár metrech je zavřeme a pustíme klimu. Pamatujeme na zlaté pravidlo, rozdíl oproti venkovní teplotě by neměl být větší než 5 až 7 stupňů. V tropických třicítkách se tak vyplatí držet teplotu v autě kolem 23, abychom při vystoupení nedostali pořádný teplotní šok. Přejeme vám pohodovou jízdu a žádné horké chvilky za volantem.
4: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Nedělní podvečer ladíme v duchu naprosté pohody. Servírujeme vám hity, které vás zaručeně potěší. Za chvíli si prolétneme kalendárium a připomeneme si významné osobnosti i nevšední svátky dnešního dne. Mějte nádherný a pohodový zbytek dne.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: Skyrock.
8: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
9: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
8: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.
7: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Do konce roku zbývá 137 dní, máme 16. srpna. K svátku dnes přejeme všem Jáchymům, a to i tomu ze slavného filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.
2: Prosím, hvězdička! Hvězdička znamená úspěch! Puntík, neúspěch! Nule ošidná a pozor, křížek! Křížek je váš kritický den!
1: Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec a dabér Jan Vondráček a taky písničkář Single X, 68 let slaví Madonna a 72 pak režisér James Cameron. Ten natočil takové kultovní filmy, jako je Titanic, Terminátor nebo třeba Avatar. Připomínáme si taky Mezinárodní den geocachingu, Světový den klobásy a Světový den včel. Ať je vaše dnešní neděle 16. srpna bzvadná, to vám přeje celý náš rádiový tým.
0: Skyrock. Skyrock.

0: rock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv.
2: Dopravní podnik města Olomouce startuje v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Novinka se nejprve objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech. Do přelomu srpna a září pak dopravce osadí terminály všechna svoje vozidla. Možnost nákupu papírových jízdenek nebo platby přes SMS a mobilní aplikaci zůstává i nadále zachována.
1: Moderní péče o pacienty v kroměřížské nemocnici. V říjnu se tu otevře nový urgentní příjem chirurgie. Přístavba urgentu přišla Zlínský kraj na asi 200 milionů korun. Vybavení si nemocnice pořídí z vlastních zdrojů a dotací, píše Deník.
2: Zajímá vás, kde Češi nejčastěji nacházejí lásku? Téměř čtvrtina zadaných se seznámila díky společným přátelům, ale velmi často jiskra přeskočí i v práci nebo na seznamkách. Naopak sociální sítě a společné koníčky lidi v Česku svádějí dohromady jen překvapivě vzácně. Sport. Fotbalisté Kroměříže nezvládli úvod zápasu a ve čtvrtém kole šance Národní ligy podlehli doma Jihlavě 0-4. Hosté rozhodli už v první čtvrt hodině, kdy se rychle trefili Lacko a Čermák. Hanáci sice po přestávce zabrali a Holík dokonce razítkoval břevno, gól z toho ale nebyl. Jihlava pak z nekompromisních brejků přidala další dva zásahy a odváží si domů plný počet bodů. Počasí.
3: Víme, jak bude. V pondělí čekáme převážně velkou oblačnost. Od západu přijdou postupně na většinu hané dešťové mraky. Místy dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 a 24 stupni. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterní oblohu taky zahalí hlavně mraky, ty se nám ale sem tam mohou rozestoupit na polojasno. Lokálně se může objevit přeháňka. Teplota by měla být stejná jako v pondělí. Alergici, právě nám probíhá sezóna pilu travin a byly jako jsou kukuřice, tomka, šťovík nebo třeba srha. Začíná nám taky sezóna ambrózie. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se autem na dovolenou z půjčovny nebo třeba z rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc. Dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin. SPZ-ku si raz, dva zkontrolujeme na webu edalnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Nedělní večer se pomalu hlásí o slovo, ale my tempo nebrzdíme a jedeme dál. Jsme moc rádi, že trávíte závěr víkendu právě na našich vlnách. Už za chvíli jsme pro vás připravili inspirativní interview se zajímavou osobností. K tomu vám přinášíme nálož parádních hitů. Přejeme vám klidný a příjemný nedělní večer plný pohody.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark,

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

0: a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv.
2: Dopravní podnik města Olomouce startuje v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Novinka se nejprve objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech. Do přelomu srpna a září pak dopravce osadí terminály všechna svoje vozidla. Možnost nákupu papírových jízdenek nebo platby přes SMS a mobilní aplikaci zůstává i nadále zachována.
1: Moderní péče o pacienty v kroměřížské nemocnici. V říjnu se tu otevře nový urgentní příjem chirurgie. Přístavba urgentu přišla Zlínský kraj na asi 200 milionů korun. Vybavení si nemocnice pořídí z vlastních zdrojů a dotací, píše Deník. Zajímá vás, kde Češi nejčastěji nacházejí lásku? Téměř čtvrtina zadaných se seznámila díky společným přátelům, ale velmi často jiskra přeskočí i v práci nebo na seznamkách. Naopak sociální sítě a společné koníčky lidi v Česku svádějí dohromady jen překvapivě vzácně. Sport. Fotbalisté Kroměříže nezvládli úvod zápasu a ve čtvrtém kole šance Národní ligy podlehli doma Jihlavě 0-4. Hosté rozhodli už v první čtvrt hodině, kdy se rychle trefili Lacko a Čermák. Hanáci sice po přestávce zabrali a Holík dokonce razítkoval břevno, gól z toho ale nebyl. Jihlava pak z nekompromisních brejků přidala další dva zásahy a odváží si domů plný počet bodů.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice. 20. a 21. srpna to bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna.
2: Sobotní grilování v Horním Lapači na Kroměřížsku se pořádně prodražilo, odletující jiskra tam totiž zapálila tůje a způsobila škodu za 650 tisíc korun. Kvůli velkému suchu a hrozbě, že se plameny rychle rozšíří na okolní domy, museli hasiči vyhlásit dokonce druhý stupeň požárního poplachu. Ve slovenských horách bohužel přibývá zraněných a vyčerpaných turistů. V nelichotivých statistikách zásahů tamní horské služby navíc návštěvníci z Česka obsadili hned třetí místo. Až tedy vyrazíte na túru, nepodceňujte rizika, ať nepřiděláte záchranářům zbytečnou práci. Sport. Americká plavkyně Kate Douglasová předvedla na panpacifickém šampionátu v Kalifornii rekordní podívanou. Na 50C volným způsobem posunula světový rekord hned dvakrát během jediného dne. Nejprve v rozplavbách dohmátla v čase 23,49 a ve finále svůj vlastní výkon ještě vylepšila na fantastických 23,19 sekund. Pětinásobná olympijská medailistka tak ovládla kraulový sprint v novém světovém maximu. Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Bude nám převažovat velká oblačnost. Na většině Hané očekáváme, že se postupně vyskytnou přehánky nebo déšť. Lokálně to mohou být i bouřky. Meteorologové předpovídají 2 až 15 mm srážek. K večeru už nám ale zase mraky i dešťové kapky začnou ubývat. Foukat bude slabý větřík, v bouřkách ale může zesílit. Nejvyšší teploty bychom měli naměřit mezi 22 a 26 stupni. Doprava. Víme, jak si jezdí tady. Údržbové práce stále probíhají na D35 na okruhu Olomouce za exitem Olomouc-Slavonín ve směru na Lipník. Při plánování cesty počítáme s uzavřeným exitem Prostějov centrum na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc. Objízdná trasa je vedená z předchozího exitu Držovice. Na práci na silnici si dáme pozor taky při projíždění na D1 na trase Přerov-Ostrava za exitem Bělotín. Přejeme vám příjemnou cestu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Nedělní večer je ve znamení relaxu a zaslouženého odpočinku před novým týdnem. Díky moc, že sdílíte tyhle chvíle s námi a posloucháte naše rádio. Než dnešek definitivně zabalíme do vzpomínek, podíváme se už za chvíli na to, co dnes nejvíce rezonovalo na regionálních webech. Přejeme vám nádherný, ničím nerušený večer.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách vám chceme šetřit čas. Pročetli jsme pro vás regionální zprávy a máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. I během letních prázdnin probíhá úklid silnic. Blokové čištění vyžaduje po řidičích, aby si přeparkovali svá vozidla, aby mohlo čištění proběhnout co nejefektivněji. Report.cz nám přináší seznam ulic a lokalit, kde bude čištění probíhat v Olomouckém kraji. Jedna z hlavních hudebních událostí šumperského léta se blíží. V pátek 21. srpna se v Pavlínině dvoře uskuteční 18. ročník oblíbeného festivalu Revival Invaze. Letos si šumperské publikum podmaní Elvis Presley, U2 a Ozzy Osbourne z Black Sabbath. Více o festivalu najdeme na šumperském reji. Ulice Palackého v Přerově už je průjezdná. Obě zastávky hromadné dopravy v Palackého ulici začnou být obsluhovány od pondělí. Píše to město Přerov na svém webu přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku je...

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte

0: Stadium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. srpen se Skyrokem.
2: Na podzim roku 1897 dorazil mladý socialista ze San Francisca Jack London spolu se svým přítelem Meritem Sloperem do Skagwaye na Aljašce. Na začátek nejobtížnější ze všech cest do města Dawson a na téměř neprozkoumané kanadské území Yukonu. Bylo to v době, kdy svět zachvátila zlatá horečka na Klondajku.
1: Takovýto příběh jako známý spisovatel prožívají desítky tisíc lidí na konci minulého století. Masovou migraci za blištivým kovem startuje jeho nález 16. srpna 1896. S bohatstvím bychom si mohli spojit i krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Tato ikona světové hudby nás opouští 16. srpna 1977. Mnoho fanoušků věří, že smrt byla pouze fingovaná a hvězda žije někde v ústraní. Lékařská zpráva však uvádí jako příčinu smrti selhání srdce v důsledku nadváhy a nezodpovědné konzumace stimulantů. Nakonec vzpomínka na jeden z největších metalových festů Monsters of Rock. První se koná 16. srpna 1980 za účasti headlineru Rainbow, doprovázených Judas Priest, Scorpions, April Wine, Saxon, Riot a Touch. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Melodický rock? To je Skyrock.
4: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
2: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
4: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Suboj. Česko, Maďarsko.
2: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli. I open my life to him and he does this. Děj nás zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
1: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
2: Mějte se hezky a užijte si léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. srpen na Skyroku. Dnes začneme muzikou v technické notě. 17. srpna 1982 je vyrobeno první CDčko s hudbou.
2: Lesní kotouček, který dobil svět. Kompaktní disk přebyl během svých 3 dekád existence všechny ostatní způsoby záznamu zvuku a postupně i počítačových dat. Dnes je ale jisté, že svůj zlatý věk už má za sebou.
3: V důsledku toho internetu a toho možného legálního i nelegálního stahování samozřejmě prodej těch nosičů klesá.
1: Další zastávka už patří legendárním broukům.
4: 17. srpna 1960 odehráli Beatles svůj první koncert v Hamburgu.
5: Zahráli poprvé na pódiu klubu Indra. Byl to jejich úplný začátek, byli ještě amatéři. Vůbec poprvé vystoupili pod názvem The Beatles.
6: John Lennon to shrnul v jedné větě. Řekl, z Beatles se tu z chlapců stali muži.
1: 17. srpna 1962 přichází na svět kytarista Gilby Clark. Nejvíce si ho pamatujete z jeho působení v Guns N' Roses v letech 1991 až 1994. S nimi podnikl mamutí turné k albu Use Your Illusion a natočil desku The Spaghetti Incident. V 94. také vydává solo CD Pawn Shop Guitars, kde se objevuje mnoho z jeho kolegů právě z Guns N' Roses. Nakonec přání takzvané ledové královně severu finské metalové zpěvačce Tarje Turunen, která svou kariéru nastartovala s kapelou Nightwish. Slaví od 17. srpna 1977. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.